neb zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Sin, ne morem kaj, da neb zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.